0: ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.

0: Ahoj, zdraví tě Robin Zoot, zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak...

0: skladba, o tom, jak se vozíme, chápeš?
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.
2: Radio Spe.

0: jsem v transu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

v noci lesem vyskočí

0: Tam jsem mísil jako hrozný strach, tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
1: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
0: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
1: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
0: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
1: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
0: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
1: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Kýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: večer, máme tady poslední zářijový pátek, krátce před pátou. Od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Čávem a LPím a jejich trackem All Night z nový desky Deep In It, track s pořádnou dávkou britského soundu. Dneska už se s tímhle trackem ale loučíme. No a rozloučíme se i s Nick Tendem a Saulem a trackem QAA neboli Q&A. Kytarová pecka, Nick Tendo tady trochu zaexperimentoval a vyšel z toho opravdu velký hit, který se tady držel díky vašim hlasům i docela dlouho. Pro dnešek ale v hitparádě už taky končí. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je stejně tak jako posledně track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika čeka od Šimona Holého, který se postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap, o ten se tady pak postaral Anky. Tak jdeme rovnou na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: věc.
1: Na 12. místě je vztahová zpověď od Refua s názvem Hey Girl, jeho nejnovější vlastně soulovej single, zpěvnej refrén a hluboký text, ve kterým se, řekl bych, může kde kdo najít. 11. Tu bere Mat 213, zástupce takový nový pražský vlny, která se teď těší opravdu velký pozornosti. Máme tu od něj track Smutný oči, kde je společně s Matem taky Viktor Kal, nově člen labelu Rychlí kluci, a taky Marie April, která se tu postarala o krásný refrén.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči pro

0: zjezdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domu

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady je Filip Konvalinka z Pio Squad a taky DJ Fate. Ty letos spojili síly a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Je to hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a je to taky už track, který se tady v naší 15 drží rekordně dlouho díky vašim hlasům. Tak uvidíme, jak dlouho tady ještě vydrží, jak dlouho tady zůstane.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Katany, který si na feed pozval dost unikátní hosty. A to za prvé Karla z Million Plus a taky Conway the Machine. Americký rapper, mimo jiné třeba taky nevlastní brácha Westside Gunna, takže uslyšíme i angličtinu a je to fakt super pecká s takovým oldschoolovým soundem, takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka s názvem Znovu zrozen.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do oně. Vyšel jsem ven a v ulicích, mým městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak předtím.

Hit. Na devítce je track Vínečko od Vesny, skupina Vesna, která se zaměřuje na takovej moderní folklor a ten je opravdu silně cítit i tady z toho tracku Vínečko, který jsme teď slyšeli. A já mám strašnou radost, že vlastně folklor neumírá a stále se propisuje do moderní hudby. Teď už osmička. Tady máme pražský uskupení Gufrau a to s trackem Nechci, kde se společně s nima objevila i talentovaná zpěvačka Marie April. Musím taky vyzdvihnout beat, který je opravdu nádherný a celému tomu tracku dodává neskutečnou atmosféru. Takže si to jdeme užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Tady na rádiu Spin.

0: Sedmý místo, tady je Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ale ještě předtím vůbec než začal streamovat, tak i rapoval. No a k tomu se zdá se teď vrací pod jeho starou přezdívkou právě Tlustej Karl a taky trackem Nová doba. Je tam opravdu cítit jeho láska k boombapu a má to i hlubokou myšlenku.
1: Hitparáda z Pure Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Refua, který se spojil s talentovanýma mladýma klukama ze severu Čech, který se dostali do většího povědomí lidí na Instagramu, kam dávají svoje live rapy. Ref si řekl, že udělá dobrý skutek a kluky vytáhnul do studia a udělal s nima banger s názvem Amaro. Tak si ho jdeme rovnou vychutnat, druhá dnešní novinka. Amaro.
1: Hit

odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Na šestém místě máme novinku z minula a je to Hugo Tox a jeho track Guest z nový desky Art. Super beat, je to takový potemnělý a řekl bych, že i dost experimentální. Z novinky na šestku to potom není vůbec špatný výsledek. Pátý místo, to bude Robin Zoot a jeho track Kdo 2. Je to vlastně pokračování jedničky, která se objevila už na desce Ponya. Vlastně tenhle track tak vdechnul i celý desce, takovej ten oranžovej vibe. Je to opět dost crazy track, Robin se tady prostě může urvat ze řetězu a kdo jiný by se na takovouhle pecku hodil víc než Buka. By the way, živě tahle pecka funguje úplně skvěle.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: In Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, je tady si slyšel Iza a Viktora Šína, track Dřív bylo líp, je to taková kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u Palice, který nedávno Izo pokřtil, no a už tenhle víkend ho uvidíme taky v pražský O2 aréně, kterou vyprodal hned dvakrát po sobě.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k tracku Kubánka od Refua. Refu už je na naší scéně opravdu dlouho a řekl bych, že je to taky jeden z nejaktivnějších interpretů. Sází opravdu ven jeden single za druhým a tahle jeho píle ho dostala tam, až kde je dnes, etablovaný jméno na naší scéně. My, jelikož jsme tady dneska teda měli jeho novinku, která je taková drsnější, byla to pecka Amaro, tak si teď zaspomínáme právě na trochu zpěvnější věc, a to na Kubánku. Tak užívej Flashback na rádiu Spin. Okay.

0: Tak to by byl flashback na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady potom Paulí Garant a je to takovej uroboros moment, protože Paulí několikrát zmiňoval, že Kato byl velkou inspirací pro to, aby sám začal dělat hudbu a teď je tady slyšíme na společném tracku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

Aspen. Stříbrná pozice, tady je novinka z minula, a teda i skokan týdne. Je to Gleb, který se spojil se Smekem na tracku Fotoalbum. Je to pecka z EPčka MHD Flashback a jak už může tohle spojení naznačovat a jak si sám slyšel, je to ostrá, surová pecka. No a teď už vítěz. Na prvním místě je opět i tenhle týden PTK, takže PTK obhajuje, a to i s trackem, jehož název bych tady mohl říct až po 22. hodině, takže řeknu už osvědčení Prostitutky v pozoru, track, který hitnul český rekord na Spotify za streamy za první den, který teda bylo za ten první den víc jak 500 000. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace! Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

0: Jo, jo, čus, Spic. Máme tu sobotu 26. září, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. Svátek má Andrea, takže všem Andrejkám přeju všechno nejlepší. No a jdeme si tady dát hezky pořádný víkend, už se na to brutálně těším, protože dneska, zítra, no a vlastně i pozítří, i v pondělí, protože máme 28.9., to znamená Den české státnosti, to znamená státní svátek, takže ten víkend si trošku prodloužíme, tak si tady bereme na paškál pana Ektora. Takže na to se brutálně těším, počkej si na to, už za chvilku startuje hudební víkend. Zároveň tady mám nějaké to místečko na písničky na přání, takže můžeš objednávat, číslo znáš, 210 32 30 30, nebo si to můžeš objednat do naší mobilní apky, tam budou taky aktivní. No a tohle to všechno, jo, třeba i nějaký ty nový releasey, který projedem, to si dáme po počasí. No, to počasí je dneska, tyjo, celkem chladivý. Já jsem vylezl ven a musel jsem se vracet normálně pro bundu, ale je pravda, že já jsem člověk, kterýmu je zima furt, jo. Ale když se na to tak dívám, tak po celé České republice je průměrná teplota jenom nějakých 7 stupňů Celsia. Na většině území pak máme polojasno, no a ty denní teploty potom vystoupají někam na 20 až 21 stupňů. Na Moravě by to mělo být o nějaký stupínek dva míň. Tak uvidíme.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu, kde

0: Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin s tebou Krištof a je na čase dát si první písničku na přání dnešního dne, o kterou si vlastně už celkem tradičně řekl Dave. Čau Dave.
2: Čau Krištofe.
1: Čus pit. Hele, tak ty jsi mi říkal, že se máš dobře tady off éter.
2: Jo, mám si dobře.
1: Máš na to nějaký recept, prosím tě? Kdyby nás teďka poslouchal někdo, kdo se třeba nemá dobře, tak co má udělat, aby mu bylo dobře?
2: Prostě pustím si Rádio Spin a nebude dobře.
1: Teď to zní, že jsem si tě zaplatil, abys to řekl, kámo. No dobrá, pustit si Rádio Spin a třeba songu, kterou si vybral, takže Dave, co tam dáváme?
2: Dáme Kalin Pistáci, bude to pro tebe, pro všechny spinnery a trochu pro mě.
1: Oh yes, já si to brutál užiju, či říkám, tu písničku jsem fakt neslyšel třeba dva roky už.
2: A jak jsi to rozmyslel s tím hurvínkem?
1: Hele, Dave, řekl jsem si, že jednou hurvínka, když se dovoláš v pondělí a to je státní svátek, tak ti ho do éteru klidně udělám.
2: Tak jo.
1: No vidíte, spineři, tady máte teasing, v pondělí, jakmile volá Dave na státní svátek, tak tady budeme mluvit jako hurvínci. To si myslím, že se vyplatí počkat. Dobrá, Dave, měj se krásně a užij si Kalina, čus.
2: Čus.

0: Scéna. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu sobotu, no a to znamená hudební víkend. A jak jsem říkal chvilku zpátky, my si ho dáme hezky prodlouženě, protože v pondělí máme státní svátek, no a dáme si ho s kým jiným než s Ektorem, protože tady mám kotel Ektorových tracků. Hele, přemýšlel jsem, jestli je potřeba na začátek říkat, kdo je Ektor, ale myslím si, že bych asi nosil dříví do lesa, protože jakmile se řekne Ektor, každý si zákonitě musí bavit aspoň jednu písničku nebo jednu nějakou éru, jeden feat, prostě cokoliv, že jo. Takže přeskočíme nějakou stručnou historii toho, jak se k tomu Ektor dostal, a pojďme se do toho rovnou vrhnout. Dáme si na začátek tak jako zlehka dva tracky, na kterých Ektor hostuje na featech. První si dáme Zelený dým remix, kde vlastně se potkává s Orionem, Hugentoxem, Danem Bartou, takže takový docela slušný rapový all-star tým, bych řekl. No a pak si dáme střih o pár let dopředu a Ektor, Izo, track A mám rád, který samozřejmě vyšel chvilku zpátky na exitu Upalice na Izově albu. A tohle to je úplně kámo jiná smetánka do kafe, protože když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, hej, ale jako ten beat, že jo, co to vlastně je, to je nějaký Jersey Club, mám pocit, že jo, ten žánr. A říkal jsem si, jak jim tohle to pro boha sedne, no sedlo, ale jak. Izo mě tam brutálně překvapil a potom v půlce tam naběhne ten Ektor, a když jsem to slyšel poprvé, tak mi fakt jako spadla huba.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin. Yeah.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech, tady mi svítí jedna nehoda v ulici Nádražní v Třinci a druhá nehoda v ulici Bruzovská ve Frýdku Místku. Jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Dálnice, ty jsou taky fresh, až na D1 na příjezdu do Brna, tam by si směl momentálně počkat nějakých 15 minutek. No a Praha, tak ta je na tom asi úplně nejlíp, tady mi svítí jenom dvě nehody, a to na ulici Cínovecká v Ďáblicích a jedna v ulici Tomajerova v Krči. Tolik doprava, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích nebo na dálnicích, tak dávej vědět. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. Automoto

0: Rádio Spin.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. Máme tu sobotu 26. září, hezky po hodinu. No a k tý pohodině se samozřejmě hodí nějaká ta písnička na přání, která tentokrát poputuje přímo tady od Marťa.
2: Mohl bych tě poprosit takovej melanch. Poslal bych to sobecky tobě a
1: Ne, ne, kámo, vůbec nebudeme hnusný. Prostě každý má právo tu písničku poslat komu chce, že jo? Takže pokud to posíláš jenom mně a tobě, tak prostě ostatní ostrouhají, no, a budou si muset to rádio teďka na 5 minutek vypnout, co se dá dělat. Ne, hele, takhle. Kdybys tu písničku chtěl sobecky třeba poslat jenom sobě, jo? Teďka mluvím k tobě, další spinnere. No tak jako dávej vědět, je to easy 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
0: Ladíš Rádio Spin? A komunikátor s Krištofem.

Viktor Šín nám dohrál Rozdělený světy, taky banger, který jsem strašně dlouho nešlyšel. Aha, já jsem ho nešlyšel. Každopádně, já jsem se s váma chtěl teďka na chvilku zastavit u jedný akademický studie. Jo, možná si říkáte, hej, Krištofe, akademická studie, co jsme jako na výšce tady někde? No bacha, kámo, brzdi, protože včera jsem tady našel jednu studii, která rozebírá anime, přesně řečeno Naruta. No a tam jako sledujou, jak se z toho osamělýho kluka, který ho okolí odmítalo, postupně stane líder, to je ve zkratce ten příběh celý. No a to nejlepší na tom je, že ti vědci si to začali dávat do souvislostí a zjistili, že děcka, který vyrůstali na tomhletom konkrétním anime, na Narutovi, tak jsou mnohem víc odolnější vůči stresu, než třeba jejich rodiče. Kámo, mně to přijde crazy, jakože jedna, řekněme, skoro pohádka pro nás možná, přece jenom jako je to animovaný, vím, že to není úplně pohádka, ale když jsem to jako, kdybych to měl sledovat jako malej, tak teďka mnohem líp zvládám stres. Proč jsem se na to jako malej pro boha nedíval? A to já jsem člověk, který bohužel prostě vyrůstal na třeba Fimfáru anebo na Spalovači mrtvol, takže jo. Tyjo, tak teď možná chápu, proč jsem, jaký jsem. Jdeme se vrknout v rychlosti na počasí, to vypadá, že se nám trošičku zbrchává, protože po celé České republice průměrná teplota nějakých 10 stupňů Celsia, už to není to, co to bylo ráno. Jediný, co mi tady trošku hapruje, tak je Karlovarský kraj, kde momentálně vidím, že mělo být nějakých 6 stupňů Celsia. Tak pokud jsi z Karlovarského kraje, tak klidně dej vědět, jak tam je, protože nevím, jak tady tenhle ten radar počasí jako Hergot funguje. Když se podívám na ty denní maxima, tak vystoupají někam ke 20 stupňům Celsia a vypadá to, že nám bude i foukat trošku ledovější vítr, takže podzim je tady.

0: Rádio Spinu tady chuší v Krištof za Majkem. Já jsem tady pro aplikaci a našel jsem voiceovku od Michala.
1: Čus, Krištofus. Hele, můžu tě poprosit, zahraješ mi nějakýho smekýta, třeba Králové, protože to mi vždycky dobije energii a tu teď potřebuju, jelikož se belhám v Uberlích.
0: Ne.
1: Zrovna do Tomajerky, nejspíš jsem se zlomil nohu.
0: Ne.
1: Takže Králové helpnou, dík, čus.
0: No tak to doufám, že helpnou, kámo. Hele, přeju ti asi co nejdřív zase fit, aby to nebyla úplně zlomená noha, třeba to je jenom nalomený, víš jak, nebo to máš jenom hodně naražený. Já ti budu držet palečky, pouští tam jednoho smeka Králové. Hele, kámo, i pokud ta noha je zlomená, tak myslím, že tenhle ten track ti určitě vyléčí.

0: rána. Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Ektorem, kterýho tu budeme řešit dneska, zítra a dokonce i pozítří v pondělí. No a začneme rovnou z ostra, protože hoďku zpátky jsme si dali tracky, kde je Ektor na featu a teď už si dáme ty nefalšovaný pravý Ektorovi tracky. Začnu trackem, který se jmenuje Další kámen, kde je na featu Izo. No a tenhle ten track, myslím, že si zaslouží pozornost hlavně na rovině beatu, protože vyšlo to v roce 2021 a to je rok, kdy už to posluchačstvo je trošičku přeposlouchaný klasickýho drillu a klasických drillových beatů. Jenže do toho potom vlítne Ektor, vlítne do toho i producent, který se jmenuje Special Beats, no a udělají tenhle ten božský beat, který bych fakt jako sežral, kdybych byl pořádný rapper, že jo. Je to moderně znějící, je tam ta slidující basa, do toho tam Special vysemploval flétničku, která fakt zní až jako nadpozemsky a k tomu všemu Ektor přidává svůj hlas, který staví trošičku výš než obvykle a dohromady to tvoří strašně pěkný celek. Mimochodem, já jsem tady chvilku zpátky měl na drátě Daniela, který chtěl do komunikátoru pustit něco pro svoji kačenku a mělo to být něco od Ektora. To jsem tam bohužel nehodil, protože Ektora tady teď máme dvakrát, takže kačenko, jestli posloucháš, tak tahle ta písnička je pro tebe od tvého Daniela. No a potom se posuneme k další sonze a to je Dilema. Ten track asi není třeba představovat, on tady hrál hodně často, když vyšel a hodně jste si o něho psali, volali, já se vůbec nedivím, jakože tenhle ten track, to je zase level up, Ektor tady dokazuje, že je neustále na topu a kámo, ty rýmový schémata, do toho třeba i ten klip, jo, který podle zákulisních informací stál Ektora 800 tisíc. No, musím se na něho jít podívat, abych to posoudil a ty to můžeš posoudit taky třeba na YouTubku. Mezi tím si užij tyhle ty dvě skladby.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Začnu v regionech. Tady mi jediná nehoda svítí na ulici Kokořínská v Mělníku, jinak by to mělo být úplně fresh. Dálnice, ty jsou na tom trošku hůř, hlavně teda D1. Tady můžeš čekat nehodu na 18. kilometru ve směru Brno a jednu taky na 52. kilometru ve směru Brno, kde to trošku poskakuje, takže kvůli tomu si připiš i nějaký zdrženíčko asi na 20 minut. Poslední nehoda na dálnicích D5, 32. kilometr ve směru Plzeň. Tady si můžeš připsat nějakých 11 minut zpoždění. No a když se dívám na Prahu, ta je skoro úplně fresh. Jediný, co tu vidím, takže poskakuje jižní spojka u Spořilova, tam si můžeš připsat zhruba nějakých 20 minut zdržení.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. No a já jsem tady prošmínil apku a našel jsem tady dvě zprávy. Jednu napsal Miky a píše: čau Krištofe, minule si tu pouštěl jeden asi německý track s takovým divným názvem, ale dobře to šlapalo. Nevím, jestli si vzpomeneš, co to bylo, ale pustil bys mi ho tam. Bude to pro všechny spinnery, kteří si dneska užívají volný den. No kámo, já jsem přemýšlel, co by to tak mohlo být. A jediný, co mě napadlo, co jsem tady minulý týden takhle na přání pouštěl, tak byly Dope DOD a track, který fakt nevyslovím, to se omlouvám, ale Kaiser Söze asi? Ale píše se to Kaiser Söze. Tak jestli to je on, tak doufám, že ti tím udělám radost. Zároveň mi tady psal i Kuba, který píše: zahraj nám s kámošem do vesnice hřiště nějaký song, makáme u něj na chatě, tak ať nám to jde od ruky. Dík, Jakub a Martin. Kluci, i vám posílám tenhle ten song, který si můžete poslechnout, a říkám vám, že tu chatu budete mít třeba za 5 minut hotovou.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Na vaši Rádio Spin, s tebou je Krištof, máme tu sobotu 26. září, svátek má Andrea, všem Andrejkám přeju všechno nejlepší a já myslím, že nastal čas, abychom se společně podívali na
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Tak pojďme rovnou začít, protože jako první tady máme legendární návrat.
2: Splachnout 30 let a flusnout další track, K.O. Jsi myslel, že víš, co se bude dít?
0: Jo, je to tak, slyšíš správně. K.O. Crew se asi po, ty krásono, po čtvrt století vlastně ozývají znovu a posílají EPčko, který nazvali prozaicky K.O. Crew EP. Hele, je to taková příjemná jednohubka, má to asi 4 tracky, 10 minut. Mega mě pobavily ty komenty na jejich Instagramu, který se tam postaral MC Gay. Já tady mám jeden, který bych rád vypíchnul a sice napsal: zavolal jsem sám na sebe policajty, protože mám podezření, že už nejsem nejlepší ve hře. Ne, hele, je to fakt skvělá věc a pokud si frčíš na boom bapu a trošku oldschoolovějším songu šmrnclým s modernem, tak tě tohleto určitě bude bavit. Jdeme dál!
3: Nezbývá mi čas. Za trochu lásky šel bych světa kraj a stále letám někou na...
0: Tohleto je Stein 27, který vydal single Toulavej pes, no a ten single vlastně vydal po roční pauze. A když jsem to poslouchal, tak se mi bavily ty starý Steinovy tracky, ten jeho charakteristický, temně elektronicky laděný zvuk beatů a k tomu i ten melancholický text, všechno to sedí. Je to prostě ten Stein, co tohleto vždycky uměl a ukazuje nám, že to umí doteď, takže taky doporučuji tady Steina Toulavýho psa. No a v neposlední řadě se přesuneme do zahraničí, respektive do Ameriky, a to k týpkovi jménem Lil Peep. Sleeping on a bankroll. Says you wanna fuck me if you say so. Lil Peep, ten nás bohužel opustil už skoro, ty kráso, 10 let zpátky, letos by oslavil 30, ale vypadá to, že jeho hudba stále rezonuje a že měl v šuplíku schovaný nespočet vdaných tracků. Tenhle ten se jmenuje Heaven Sent a upřímně je strašně zvláštní sledovat vizuál toho tracku, protože tam se míhá Lil Peep a u toho vlastně víte, že už to jsou jenom postmortem tracky, že jo? Věčná škoda, kámo. Kdyby Lil Peep ještě žil, tak vám říkám, že by z něho byla ještě větší legenda, než je teď. Jdeme se v rychlosti mrknout ještě na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia, na většině území pak máme oblačno nebo polojasno, no a ty denní maxima vystoupají někam k 21 stupňům v Čechách, o trošku méně to bude na Moravě, tam může čekat nějakých 18 stupňů Celsia.
4: Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě.
6: Nově to

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Československý underground. Listen. Radio Spin. Conner. 242.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof, no a teď už taky nejznámější Egypťan v České republice, a to je Jirka. Jirko, čau.
2: Nazdar Krištofku.
1: Ahoj. Promiň, já jsem si teďka fakt úplně tebe představil jako tu sfingu, víš, jak máš prostě bez toho nosu, prostě tvůj obličej tam takhle s těma ručičkama, to by bylo skvělý, to ti udělám Photoshop asi za chvilku.
2: Ale já nejsem ženská, ty vole.
1: To nevadí prostě, co když byla sfinga chlap, co my víme?
2: Jo, no v dnešní době to vlastně nevíš, no to je pravda, ono to bylo určitě to, vole.
1: Nikdo neví, Jirko, přesně. Prosím tě. Každopádně, ty se nám tady vrátil teda z Dovčí, užil jsi si, doufám.
2: Mega, kámo.
1: Já fakt doufám, kámo.
2: Můžu jenom doporučit, je to úžasný a je tam neskutečná pohoda.
1: No tak prosím, kdybyste chtěli, Jirka vás příště sebou vezme do Egypta. Stačí zavolat na
2: tak
1: jeho
2: určitě
1: číslo.
2: A budete opravdu,
1: mít parťáka, co se... I víš, já to rád trolím. Prosím tě, Jirko, co tam dáme, komu to pošlem?
2: Hele, pošlem to takovým dvou šupákům, co mi dneska drandějí na mém mixíku.
1: Šupáci, ušáci?
2: Jo.
1: Nějací malí Jirkové?
2: No, takový trolové, jako ty.
1: No a pošlem jim tam teda dolárka, jo?
2: Dolárka a je přistém, přesně.
1: Banger, tak já jednu tam hážu, Jirko, doufám, že je potěším. Okay. Já doufám, že poslouchají a kluci poslouchají. Hele, kluci, pojďte, ozvěte se takhle do kontrastu prostě. 210, 32, 30, 30. Musíte Jirkovi taky něco poslat.
2: Jo, jak makajvo, nechej, jak makajvo. Jsou mladý, jak makajvo.
1: No, my dobře, ale tak víš co, i v tom makání si musíš udělat pauzičku, známe to.
2: No, asi jo.
1: Jirko, děkuju ti moc, kámo. Užívej den, pouští tam jednoho dolá.

0: Talk.
1: Tam jsem mísel jako hrozný strach, tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

0: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s tebou Krištof, no a tento víkend tady probíráme Ektora. Já tu pro tebe mám track Něco mocného, což je track z Ektorova úplně prvního alba z roku 2008. Já si teda to vydání samozřejmě úplně nepamatuju, protože v roce 2008 jsem měl jiný starosti, třeba s pískovištěm nebo autíčkama, ale když se na to dívám zpětně a tak nějak si to reflektuju, tak tohle album s Enemym je za mě asi jeden z nejlepších debutových projektů u nás, protože Ektor tím prostě vtrhnul na scénu, demonstroval všechny svoje skilly a celou tehdejší scénu tak nějak utírá. Jakože technicky skvělej rap, komplexní rýmový schémata, zároveň už tehdy to bylo takový správně drzý. Prostě je to crazy, že tohle všechno udělá na prvním projektu, úplně na první věci. Takže tolik Něco mocného. No a jako druhý track si dáme na odlehčenou track PTSD, který jde zase úplně jiným směrem. Ten beat je spíš na styl melodických věcí od Morada, od Makara nebo od Soulkinga. A skvělý na tom je, že Ektor vlastně zvládne zandaty do toho.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru.

0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.
1: Ale když mi nejší

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi stále svítí nehoda v ulici Kokořínská v Mělníku, jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Dálnice, tak tady mi svítí nehoda hlavně na D1, exit 21 směr Ostrava, kolona tam je zhruba na 20 minut. D1 po druhý, 55. kilometr, nehoda ve směru Praha, tam počítej s nějakýma 10 minutama zpoždění. No a D1 po třetí, nehoda na kilometru 241 ve směru Ostrava. Pořád mi tady taky svítí crash na D5, 32. kilometr ve směru Plzeň, tady si počkáš nějakých 10 minut, ale tam se to pomaličku, ale jistě blíží ke konci veškeré ty práce na silnici. No a co se Prahy týče, tak tady jediný crash vidím na jižní spojce u Zahradního města, jinak by to mělo být úplně fresh.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: cause I overdosed.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Reaching your bag past the fifth, I'm a leader at last. This a don you with my non spit, jigging blues consciousness.
1: Komunikátor na Rádiu Spin.
2: Rádio Spin ve tvých uších, sobota 26. září, no a sobota znamená tracky na přání a já už tady mám někde Adama.
3: Přeju si, aby se tam pustili
2: Lehký holky.
3: Pozoru od PTK. Děkuji.
2: Omlouvám se za drobnou cenzuru, ale tenhle název prostě říct před 10. hodinou nemůžu. Každopádně Adam nebyl jediný, kdo si o tenhle ten track řekl, protože když jsem ještě prošměnil apku, tak jsem našel, že o tenhle track si napsal i Koňas. Takže chlapi, je mi národním svátkem vám pustit jedno PTK, Káčka v pozoru, track, který rozboural všechny možný rekordy, protože teďka pokud se nepletu, už má něco přes 3,5 mega streamů na Spotify, což je crazy. Hážu to tam a pokud se na tebe úplně nedostalo tuhle tu hoďku, nezoufej, brácho, nezoufej. Za 20 minut můžeš zavolat, protože tam mám další místečko na komunikátora na tvoji písničku na přání.

Dáváš si Rádio Spin, sobota 26. září, svátek má Andrea, všem Andrejkám přeju všechno nejlepší. No a já se tady na chvilku teďka zastavím u 5 nejstreamovanějších věcí v českém Spotify, protože je to celkem zajímavý žebříček, ty věci se tam drží dlouho a občas mě to dokonce dovedlo i překvapit. Takže pojďme na to. Na 5. místě, co se nejstreamovanějších rapových pecek týče tady v Česku za poslední týden, tak se drží Izomandias se svým trackem Coupé. Já moje bitch, jedeme bez Coupé. Coupé, to je track z alba, respektive z projektu Exit u Palice, výborný projekt, celkem mě Izo tehdy překvapil, když jsem to slyšel poprvý, říkám si, OK, kámo, jakože Izo jede solidní bomby, je na koni a není se čemu divit. Upřímně, dneska je 26. září, pokud se nepletu, a pokud se nepletu po druhý, tak mám takový pocit, že Izo má dneska O2 arénu, takže všem, co tam jdete, tak kámo, užijte si to a prosím, pošlete nějakou fotku nebo videjko do apky, protože to mě zajímá. Jdem na 4. místo, PTK a jeho track Kempači a Jak Opět PTK brutálně na koni, dokonce v tomhletom žebříčku 5 nejstreamovanějších věcí. Má věci hned 2, tohleto je jedna z nich, skvělá věc, odkazuje to na anime a ten typický trošku našpinavělej PTK ho projev, je to prostě skvělá věc. Každopádně 3. věc, která se tady pořád drží a vlastně už to trošku nechápu, tak je MC Kenny. A já jsem jako Jan Koller. Tahle ta věc, teda mi vlastně přijde trošičku funny, zároveň je to cool, protože v klipu mu tam trsá legendární, jo, Dino Koller, takže musím říct, že MC Kenny taky je celkem na koni, ale taky jsem chtěl říct, že jsem si myslel, že tady tohleto spojení, já jsem bowler jako Jan Koller, vymyslel sám MC Kenny, ale musím dát kredit Nintendovi, protože ten na tracku Love na cestu od Ducha zandal můj status bowler jak Honza Koller a tím pádem to bohužel MC Kenny použil první, no. Jdeme dál, PTK a track, o který si strašně píšete, samozřejmě, protože... Hard. To je hard. U tohoto se vůbec nedivím, že to je na 2. místě. Dokonce bych i řekl, že by to mělo být na 1., protože ty čísla, ty mluví za sebe. Za... Kolik to je, ty kráso? Ukaž to. Vydal to 3. září, to znamená nějaký 2 týdny, 3 týdny od vydání a už to má skoro 5 mega streamů. Brutalita. No a na 1. místě... Shorty, pojď blíž. Kalin, který nastoupil na takovou menší retro éru a na tenhle ten track, který se jmenuje Superstar, si vzal Dolara Prince, spojení, který na papíře za mě vůbec nefunguje, ale v praxi je to fakt skvělá věc. OK, tolik 5 věcí, které jsou teďka nejstreamovanější na českém Spotify a jdem se mrknout na... Počasíčko, počasí, počasí, počasí. Po celé České republice máme teď průměrnou teplotu nějakých 14 stupňů Celsia, na většině území pak máme skoro jasno nebo polojasno, no a denní maxima budou někde kolem 21 stupňů, s tím, že by ale měl foukat trošku studenější větřík, takže se určitě teple oblečte. Spin Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: 330. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supil

0: Rádiu Spin.
1: Další hoďka nám pokročila na Rádiu Spin s tebou Krištof, no a to znamená taky další písnička na přání, která tentokrát půjde za Kašenkou.
2: Prosím, zahraj mi tam nějakou písničku pro moji lásku, pro mého Deniska. Od rytmu se nějakou písničku. A Denisku můj moc tě miluju a moc mi chybíš.
1: To je krásný, kámo. Normálně jsem teďka zamáčknul slzu. No, přemýšlel jsem, co tam tak pustím. Chtěl jsem nějakého zamilovaného rytmuse a nenapadla mě upřímně takhle v rychlosti žádná songa. Našel jsem tady Děti ztracené generace, tak jsem si říkal, že tam pustím tu, protože pak už jediný, co mi padlo do očí, tak byl Rytmus a jeho Zlatokopka a to jsem v této situaci fakt nechtěl pouštět.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s tebou Krištof. No a Hector, ten v roce 2008 doslova vtrhnul na scénu a svým debutovým albem to fakt zbořil. Spojil se tehdy s DJem NMM a společně vydali projekt Iron Maiden, na kterým jsem se rozplýval minulou hoďku, tak to nebudu rozebírat nějak extrém do detailu. No a my si z toho alba dáme track Vidím to jako včera. To je track, který je starý bezmála 20 let a přitom to vůbec nezní zastaralé. Ať už teda díky Hectorově rapovému skillu a nebo taky NMMho beatu. Ono teda ty beaty na tom albu obecně stojí za uznání, protože tady NMI dává takový chytlavý synťáčky, zároveň každý ten beat není jenom smyčka nalupovaná za sebe a prostě to dává smysl. S druhým trackem přeskočím na album Sativa, k kterovi se přidá Robin Zoot, no a společně dají track, který se jmenuje Kvůli nim. Tohleto album, když se tak dívám zpětně, bylo takový chillový, zároveň z toho jde cítit, že Hector si vlastně nemusí nic dokazovat, protože v době vydání tohoto alba Sativa měl už vyprodanou O2 arénu, takže tohle album i tenhle track vnímám jako takovou klidnější polohu a vypadá to, jako by si Hector prostě skočil udělat takový vítězný album.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, tady by nehoda svítí na výjezdu z Benešova směrem na Prahu, jinak jsou ty regiony poměrně v pořádku. Na dálnicích to odskákala hlavně D1, tady vidím crash na exitu 178 směr Ostrava, potom na kilometru 55 ve směru Praha a v neposlední řadě na D1 taky kilometr 241 ve směru Ostrava. Taky mi tady poskakuje D5 kvůli nehodě, je to kilometr 41 ve směru Praha, počítej tam s nějakýma 10 až 15 minutama zpoždění. No a co se Prahy týče, tak tady by nehoda svítí na ulici Úvalská ve Strašnicích. Tolik doprava, kdybys měl nějaký jiný info o tom, co se kde děje, tak dávej vědět 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin. Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, sobotička, sobota, to znamená písničky na přání, který mám tak rád. No a já už tady chvilku zpátky měl.
1: Ahoj, je tady Terka, Róza, Mára, Hadreka.
2: Aha, a co by to od něho bylo? Bandoléra ti tam určitě v pohodě hodím, komu to pošlem?
1: Petě, Strojdovi, mojí mamce a mému tátovi.
0: Zkrátka, prostě a jednoduše, dáme to celý rodině, jednoho Hadrika, jedno bandoléro. Musím říct, že ten track, když jsem slyšel úplně poprvý, tak jsem si říkal, co? A teďka jsem úplně hukli na to, jak tam Riko zandá ten refren, takže já si jdu trošku potancovat, trošku se zabangovat hlavou tady ve studiu a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak za nějakých 20 minut, tady mám další okýnko.

Adiospin ve tvých uších, sobota 26. září, svátek slaví všechny Andrej, takže všem Andrejkám přeju všechno nejlepší. Já vám musím něco naprášit teďka na sebe, jo. Ne, že bych tady úplně prokrastinoval v tom rádiu, ale ke všem těm telefonátům, apkám, jo, dopravě a td. Si tady pouštím do pozadí Jirkovo Spin Extra. A to z toho jednoduchého důvodu, že se tam objevil týpek, který si říká Speech, no a toho můžeš znát třeba ze skupiny Arrested Development. Víme, známe, americká skupina z Atlanty, která začala, tyjo, někdy v 80. Takže jsou to v podstatě OGs. Oni nedávno vystoupili v Praze, no a Jirkovi se povedlo tady do Spin Extra dostat právě Speeche, což je taková ta hlavní tvář, dejme tomu. No a mluvili o všem možným, mluvili třeba o nový desce, kterou chystají na příští rok, taky na začátku strašně pěkně Speeche mluvil o Praze, kdy se ho Jirka ptal, jestli se rád vrací do Prahy a jestli má rád, a on tam popisuje i architekturu a všechny možné věci. Nechci vám to úplně spoilerovat, protože ten rozhovor je fakt super, když tak ho najdeš na Spotify kanále YouTube, teda na Spotify Rádia Spin, anebo na YouTube Rádia Spin. Takže se ho klidně dej, pokud máš chvilku času, je to příjemný takový poslech hezky do pozadí. A jo, sice se tam jako Jirka se Speechem baví anglicky, ale Jirka je takovej srdcař, že to prostě rovnou překládá, takže je to úplně pro všechny. Jdeme se vrknout ještě na počasí. Po celé České republice už teď máme průměrnou teplotu nějakých 17 stupňů Celsia, na většině území skoro jasno nebo polojasno. No a ty teploty už vejš moc nepůjdou, protože se seknou někde u 20 stupňů Celsia. Na Moravě to bude prý trošku míň, zhruba kolem 18, tak uvidíme. Když se dívám na radar, žádný mráček tady nevidím, takže déšť dneska fakt neočekávej.

0: Nezlobte se, že vás obtěžuju. Máte sklep?
1: Jistě.
0: Já jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Tak nevím. Máte sklep?
1: Jistě.

0: Spin. Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof. No a mně se teďka chvilku zpátky stala legendární událost, protože mě tady do apky čas od času přijde voiceovka od týpka, který si říká robot, a teď se stala geniální věc, protože robot mi zavolal a já to mám nahraný.
1: Ahoj, Krištofe.
0: What's up, ty jsi robot?
1: Jo, jsem to já, robot.
0: Co tam dáme? To je crazy, kámo.
1: Mohl bys mi zahrát něco od Elboje a Doriana?
0: Elboj, Dorian, silný hlad tady mám.
1: Jo, může být.
0: Banger, komu to pošlem, kámo?
1: Pro všechny spinnery. Díky.
0: Hej, kámo, počkej. Jestli jsi robot, máš nějaký sériový číslo? A?
1: 5, 0, 3, 8, 7.
0: Kámo, nevím, jak to děláš, je to strašně funny a přesně proto si zasloužíš tady jednoho Elboje a Doriana. Silný hlad, bráško. Děkuji ti za tenhle ten telefonák, směju se ještě teď, tyjo.

0: Spin. Ještě jednou se spolu zastavíme u Ektora a Enemyho v našem hudebním víkendu s Ektorem. Tahle ta dvojka totiž doručila tak silný projekt, že podle mě bychom si mohli udělat hudební víkend jenom na tohleto album Iron Maiden. My se z něho teď ale dáme jenom jeden track, a to track Sousedi. Za mě to mega zapadá do té Ektorovy image, se kterou vletěl tehdy na scénu. Protože celý to album na mě vždycky působilo jako taková výpověď 20-letého týpka, který vlastně dobře ví, co chce v životě dělat, a ještě ke všemu spory se sousedama, to je prostě funny téma songy, kámo. No a potom si dáme za mě největší banger z alba Sativa Za kolik. Já, i když nejsem skalní fanoušek Dolara, tady mu to neskutečně sedí. Prostě dej mu dobrý beat, nech ho udělat pořádný egotrip a výsledek, ten bude stát za to. A taky už jen to, jak Ektor na začátku tracku najde tu unikátní lazy flow, prostě to zbožňuju.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Určitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spen.
1: Prosím tě, řekni mi jen v kolik, kolik a za kolik.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin začnu v regionech. Tady mi nehoda svítí na ulici Vlčnovská v Uherském Brodě a potom taky v Brně na ulici s názvem Klíny. Jinak jsou regiony poměrně v pořádku. Dálnice, ty se nám taky pročistily. Tady si počkáš na D1 na příjezdu do Brna asi 10 minut. Nehoda mi potom svítí na D5 kilometr 41 ve směru Praha. No a co se samotní Prahy týče, tady mi svítí nehoda jenom jedna, a to na ulici Úvalská ve Strašnicích, jinak by to mělo být úplně fresh. Kdyby cokoliv, tak dávej vědět.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio Spin.
2: Čavu,

0: Spin. Dáváš si Radio Spin s tebou Krištof a hele, komunikátor prostě slouží k tomu, abychom rozdávali radost, abychom rozdávali štěstí a šířili třeba to povědomí o repu. No a přesně to se nám teďka stane.
1: Moje manželka nemá ráda rep, takže jí schválně pokaží, já teda poslouchám celý den Radio Spin jako jo, ale ona to nemá ráda, že my jsme dneska přepa na Blaní, když jsme jeli, tak teďka znovu říkám, že ji nechám zahrát, řekni, kde ty kytky jsou, to je tak hezká písnička. Přesně, ta sedí vedle mě a je otočená a je úplně směje se, má úplně radost.
0: Je mi to naprosto jasný, kámo, to byl prostě smích čistýho štěstí, ale ne, hele, paní manželková, nebojte se, sax arrest, řekni, kde ty kytky jsou, je fakt skvělá věc a taky taková skvělá vstupní brána do repu, abyste potom, paní manželko, nemusela přepínat třeba na jiný rádia, nebo tak.

0: Vas-y, get pump.
1: Ej jo. Let's go, let's go, skvělá hudba.
2: To je nejlepší předěl, kámo. Ty si dáváš Radio Spin, sobota 26. září. Ještě jednou připomínám, že svátek má Andrea, takže všem přeje všechno nejlepší. Jak já, tak Maty.
1: Je to tak,
2: nazdar. Všem
1: nazdar, nazdar.
2: Hele, Maty, koho jsi to chtěl vyhlásit tady o Féter?
1: No hele, žádný, no nebo takhle. Dobře, dropneme to na plnou hubu,
2: ne,
1: prostě.
2: Ne, ne.
1: Hele, já mám docela rád Gleba, fakt hodně rád. Poslední desky byly skvělý, ale teď ta deska, kterou on vydal, tak mně to přišlo prostě jako nedopečený EP, jako.
2: Wow, dropnul to. Já ne, jsem si jako... myslel, že to nedropne. My se tady prostě, že ho tak bavíme v ETR, tak jako drbeme tady, co máme v playlistu a ty to prostě pošleš, kámo.
1: Jako vlastně některé tracky byly fajn, ale jakoby celkově já jsem prostě čekal mnohem víc. Jako čekal jsem, že to bude fakt deska. Jako mě, já jsem byl na něm ve Foru prostě, když křtil dlouhou cestu domů. Potom jsem na něj byl tady v Praze, když prostě jezdil z... dlouho s tím, s tou další deskou, jak měl s tím samým, jako taky mě to bavilo vlastně, taky trošku jinačí. A teď vydal prostě MHD Flashback se to jmenuje.
2: Yep, yep.
1: A prostě já nevím, jako... Já fakt nevím, jako, sorry, ale...
2: Jo, Glebe, hele, jestli posloucháš, tak Matymu se to prostě nelíbilo, kámo.
1: Já jsem s ním mluvil, když vydal tu poslední desku s tím samým a on říkal to, že ho štve, že lidi říkají, že je to furt to samý dokola. Já jsem mu v té době říkal, že mi to vlastně nepřijde, že s tím samým mi to přijde takový víc jako old school hip hop a předtím to byly takový víc dramce a že mi to vlastně přijde fajn, no a najednou prostě, já nevím, mně přijde, že je to... Já nevím, že jsem to jako od ní slyšel, zároveň mě nic v ničem jako nepřekvapil.
2: Ale já jsem měl ten samý pocit, vlastně ona to není, dejme tomu vyloženě špatná deska za mě, není to flop, ale prostě vlastně je to ta poloha, ve který se tenhle podle mě cítí dobře a dávají vlastně, není to žádný pro mě jako výstup z komfortní zóny, že jo?
1: Určitě, jako hlavně v tom necítím, jako já vůbec nevím, co jako mi chtěl sdělit tím.
2: No, že mám flashbacky v MHDčku. No. To mám taky vždycky ráno, ty krásy. Vždycky, když takhle jedu, víš, a třeba se nevyspím nebo tak, tak se sednu do té tramvaje a tady jedu do studia a vždycky mám ty flashbacky na včerejší noc. Ale máme tady i flashbacky na dnešní počasí, abych to nezakecal. Počelí České republice máme průměrnou teplotu 20 stupňů Celsia. Víš, už asi úplně nepůjdeme, když se na to tak podívám, tak v Čechách maximálka 21, na Moravě maximálka nějakých 18, tam bude trošku chladněji. Přičem připomínám, že nám bude foukat trošku studenější větříček, takže je v Praze studenější větříček, Maty?
1: Hele, přijde mi, že je vlastně teplejší lehce.
2: Fakt jo? Tak tady mi to hlásí prý studenější větříček, tak nevím. Možná si prostě jenom studenomilec.
1: Jak se říká, poctivý ho nepálí, tak naopak.
2: Studený ho nepálí, poctivý ho nemrazí.
1: Přesně.
2: O tom ví svoje určitě i Elis Mráz, každopádně ta tvojička není. Dobře, už to nebudu rozjíždět, nebo bych, kámo, to dal někam. To přenechávám ti to tu, Maty, užij si to. Vy si to užijte tady s Matým a slyšíme se zase zítra. Tak čus. Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, Krištofa už jsem tady vystřídal já, Matej, takže společně budeme felit a to až do konce dnešního vysílání, takže až do 7. Je dneska sobota 26. září, svátek má Andrea, takže všechno nej, no a my odpálíme náš nabitý program. Pouštět se budeme hudební víkend s Ektorem, taky pořešíme Iza a jeho O2 arénu, dnešní Oktagon a samozřejmě toho bude ještě mnohem víc. Objednávat si můžeš taky tracky na přání a to buď to kolem nebo přes voiceovku, já už tady každopádně mám na drátě Davida, čau.
2: Čau, čau.
1: Tak co, kámo, jaká je sobotička, užíváš?
2: No jo, užívám, ale jako docela vlastní počasí pro mě, že jo, a včera vůbec nebyla zima, no, takže nic moc.
1: Nebyla zima, takže nic moc, ale dneska je hezky, teplo.
2: Ne, pro mě je ošklivo.
1: pro tebe je ošklivo.
2: Já mám prostě mám rád takový to deští počasí, ale ono to přijde, ono to přijde.
1: Hele, máme před sebou celý prostě podzim, takže já myslím, že toho se ještě užijeme až. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku Safír od Kelina s Viktorem Šínem, komu to pošleme?
2: No, tak to bude pro všechny spinnery a pro tebe do studia, no. Ale koukal jsem, že se má zase oteplit.
1: No tak, hele, já to beru jako pozitivní, ty sice negativní, ale já si myslím, že to není zas tak zlý, nebo?
2: No, nemusím, já bych vítal zimu klidně celý rok.
1: Tak to já mám sice naopak, ale nevadí, hele, myslím, že můžeme spolu uvítat Safír a já doufám, že si ten track užiješ. Dávám to tam, kámo.
2: Ty taky, čau.
1: Čau. Taky, čau.

0: Spin Talk.
1: Tam jsem mísel jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to. Pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik. Takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?

0: Ladíš Radio Spin, taky hudební víkend s Ektorem na majku Maty a mám tady pro tebe dvojitou dávku tracků a tentokrát tady máme něco opravdu pozitivního, něco, co tě prostě pohladí na duši. Nejdřív si totiž pustíme track Psaní z lásky, tohle je z desky Topství, kterou mám moc rád, stejně jako jeho úplně první projekt Iron Maiden. Má to prostě takovej oldschoolovej sound a Ektor na těch deskách prostě zabíjí a to v době, kdy ještě nebyl ve vatě, takže je to takový prostě správně streetový. Tenhle ten track má přesně takovou agresivní náturu, kde prostě ukazuje svoji sílu a to hlavně s výbornou flow a osobitou lirikou. Já v tom, nebo tenhle ten track mám taky v playlistu, takže doufám, že si to taky přidáš. No a potom tady mám track, který je naopak novej. Byl vydaný pro O2 Arenu, ve který se taky točil klip a vyšel na jeho poslední desce Sativa. Tak je to track pro chábry, kterým tady přeje prostě jenom to dobrý. Ano, je to track pro štěstí, který si už za chvilku vychutnáme. Nejdřív ještě ale Psaní z lásky už teď na rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice. D1 je momentálně zasekená před Brnem, a to na 178. kilometru, a popojedeš si tam až na nějaký 186. zdržení tam čekají 20 minut. Jinak jsou dálnice relativně sízný, stejně jsou na tom taky regiony. Tam je momentálně hustší, každopádně 35 v Liberci na severu města, a jinak se asi můžeme přesunout rovnou do Prahy, která vlastně teď na Google mapách svítí taky docela zeleně. Hustší je momentálně akorát Nuslák směr Legerka, zasekaná je taky Vlzonka u muzea klasicky, a Bouračku potom vidím taky na Dvořákově nábřeží, jinak je to docela v chillu. Takže stay in, Radio Spin, za chvilku track na přání a potom pokecáme o dnešním oktagonu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Fabien. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin s tebou. Je tady taky Maty a já už tady mám úplně krásně, energicky, prostě pozitivně naladěnýho Standu. Čus.
2: Čau, Stando, přeju to všem, všem, nebo já, dobře, omlouvám se. Přeju všem, že je taková krásná sobota. Je to takový krásný, sveteční toto, šel jsem vyvenčit potkany.
1: Jasně.
2: Přál bych si, prostě svišti na golfovém hřišti, hej. A já si to užiju všichni, jo, Češi, pocházím tady z Jemnice, toto, hele, přeju to všem spinnerům.
1: Krásně, kámo. Být. Chaos, svišti na golfovém hřišti, ty si teda šel vyvenčit.
2: Budu je muset chytat. Dobré,
1: okay.
2: Děkuji.
1: Tak a ti to dá, kámo, já ti tam posílám chaos a užij si dnešní krásný den.
2: Děkuji moc, jsi strašně hodný, děkuji moc.

0: 43 hoes, nigga, I got too many.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Maty a mám pro tebe info, tentokrát o bojových sportech. Já jsem samozřejmě velký fanoušek, takže se nemůžu nezmínit o dnešním Oktagonu 94, který se koná ve Frankfurtu na stadionu pro 60 tisíc lidí. Takže je to letošní největší MMA turnaj na světě. Zápasit tam budou špičky Oktagonu, každopádně já bych vypíchnul hlavně zápas Carlose Vémoly, který se utká se senzací posledního roku. Postaví se mu totiž Frederik Vosgrone, který má zatím dokonalý rekord. 5 zápasů, 5 vítězství a 5 ukončení. Je mladý, dravý, extrémně silový wrestler a já myslím, že to nebude mít Carlos vůbec jednoduchý. Obecně bych řekl, že je Vosgrone spíš favorit. Ale samozřejmě, já fandím našemu českému Kájovi a přeju mu, ať na starý kolena ještě světu ukáže, zač je toho loket. Lvi žerou první os! Podíváme se ještě z klece na počasí, vylezeme z klece, podíváme se ven, momentálně 21 stupňů, relativně slunečno, k večeru to ještě spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 7 a zítra ráno čekej teploty kolem 10. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

0: Aplikace. Jo, jo, dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a my odpalujeme další společnou komunikátorovskou hodinku, jak jinak než s trackem Na přání. Už mi sem dala vědět Michaela.
1: Ahoj, poprosím zahrát Indy a Vič, každej ví, děkuji.
0: Jasná, čistá, stručná zpráva, Míšo, každej ví, takže dáme se Indyho s Vičem pro ty, prostě co ví.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matejem.

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, Matýr a taky další hudební víkend, kde si hrajeme Ektora. Mám tady zase dva tracky, zase něco staršího a zase něco novějšího.

0: Takže nejdřív Most a Hrad a potom Rest in Peace. Tohle je Hector v hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Určitá dávka poctivýho, osobitýho, českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spéna.
1: Vypadá na krku, boty jsou Gucci, koupil jsem mezko Kaliohří v brku. Píš na telegramy, psi jsou na rohu, na kapse štozně milion korun. Dvojky, litry, bůry, zahojili noční můry. Zemíkám se závidí, furulej, drt.

za mnou ten konvoj, story z bloku jak top boy, jebat tebe i tvojí partu, už navždy ten samej postoj. Za mnou ten konvoj, story z bloku jak top boy, vojna mír furt dokola, měl

0: Rychlá doprava na Radio Spin. Čekneme samozřejmě nejdříve dálnice, které jsou momentálně relativně sízný, až teda na D1 před Brnem. Tam si popojedeš na 191. kilometru až na nějaký 196. a zdržení tam čekej cca 6 minut. Regiony jsou momentálně úplně clear, takže přesuneme se rovnou do té naší Prahy, která je momentálně relativně taky sízná. Momentálně je crash každopádně na plzeňský u Motola, takže tam hlavně bacha. Boural se potom taky ve Vršovický, takže určitě taky bacha, a v centru je crash taky v Opletalově, takže tam si dej určitě taky pozor. K rychlý dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku si dáme další track na přání a potom rozebereme novej track od docela fresh českého pražského rapera.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Děje se u tebe něco zajímavého?
1: Koncerty, mejdany,
2: party.
1: Řekni nám to přes apku Rádia Spin
2: nebo přes telefon 210
1: 32 30 30.
2: Pustíme to dál.
1: Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ty posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Maty. Mám tady klasicky další komunikátor, takže hrajeme přesně podle tebe. No a už tady mám společně se mnou na drátě Kudu, čus.
2: Čau, čau.
1: Tak co, hele, můžu se tě zeptat, jakou máš sobotu?
2: Hele, úplně super, sekám zahradu.
1: Mhm. A
2: takže
1: to.
2: Jako je to fajn, jezdím na babetě, na vesnici.
1: Hezky, kámo, já jsem shodou okolností dneska dopoledne, ještě než jsem jel do rádia, tak jsem taky na chatě sekal trávu, řezal jsem nějakou švestku, takže jsem přijel, byl jsem trošku unavený, ale dal jsem si energiťák a už jsem zase fresh. Každopádně, hele, aby si byl taky fresh, tak jsme vybrali, no, neúplně, nebo já si myslím, že je to fresh věc, ale je to z roku 93, takový hodně velký old school Sound of the Police. Komu to pošlem?
2: Sound of the Police, pošleme to hlavně mojí mamce, u který trávím tady víkend.
1: Mm-hmm.
2: Pošleme to kámošovi Lomňákovi, který seká dříví v lese.
1: Krása.
2: Dřevo. No,
1: taková pracovní
2: sobota. Moje kámoše z Kadaně.
1: Aha, z Kadaně, kámoš, OK. Tak jo, kámo, takže posílám tam Sound of the Police, ty si užij samozřejmě dnešní den a samozřejmě taky tenhle track. Posílám to tam.

bouncing around, bouncing around. Shout out to them people.

Právě posloucháš Radio Spin, Maty Hýr, dneska je krásná sobota a mám tady zase nový release. Já se s tebou teda dneska hlavně pobavím o docela fresh jménu z Prahy. No a je to Danzun, který vydal nový track. Už je to nějaká doba od jeho poslední desky Nadhled, který vydal i Deluxe. No a teď dropnul single s názvem Hodněkrát ranec. Zajímavý ten track je tím, že mu to produkoval producent, který spolupracuje hodně s Kellynem, známe ho třeba z posledního tracku Balkan Paradise, takže já se ptám, bude nějaký collab Danzuna Kellyn nebo je to náhoda? Samotný track mi potom přijde trochu klišé, ale jako taková vibovačka na večer, když procházíš hudem, je to vlastně fajn, no a zní to nějak takhle.

Jak říkám, taková syrová, jednoduchá streetovka, ale mě Dan Zun prostě jako osobnost baví a ta poslední deska byla za mě fakt dobrá. No a já se těším extrémně na budoucí projekty. Podíváme se společně, ale taky na počasí. Venku je momentálně 20 stupňů, je vlastně relativně krásně slunečno. K večeru to ještě spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 7 stupňů. Zítra ráno čekají teploty zase kolem 10 a měl by být polojasno. S tebou je stále Maty a taky komunikátor na rádiu Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je Matej a mám tady další track na přání a taky začátek naší další společný komunikátorový hodinky. Já už tady mám zprávu od Dominika, který mi prostě zaslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
2: Ahoj, poprosil bych zahrát Saru Rika z mojich snů. Chci tím pozdravit Robina do Rýnovic. Díky, ahoj.
1: OK, zdravíme Robin a samozřejmě taky tebe, Dominiku, a taky všechny Spinners. Skvělej song Sara Rikas, jdem si dopustit.
0: Ladíš Radio Spin a go!

0: stále s tebou a stále hudební víkend Sektorem. Mám už tady ready další dvojitou nálož a opět začneme se starším trackem, tentokrát z desky Tetris z roku 2012, kterou má společně s DJem Vichem, no a bude to track number one, kde sampluje teda track one z roku 1968 od kapely Three Dog Night a Máňa fakt jako navařil podle mě legendární český rapovej track, který určitě znáš i ty. Zároveň to má téma žen a jakou by si k sobě Hector představoval, nebo spíš jakou by si rozhodně nepředstavoval. Má to taky celkem funny videoklip, takže klidně čekni ten YouTube. Potom tady mám novější track. Je to X-Ops z jeho poslední desky Sativa. Tohle je prostě drsnej, jasný a stručný vzkaz pro všechny bývalý Ops, kteří zůstali pořád ve stejný lize a už jsou spíš pro smích, než prostě ke strachu. Takže klasika v podobě tracku number one a pak X-Ops právě teď. Hudební víkendu na rádiu Spin, let's go!
1: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně krásně čistý, region jak bysmet, takže skočíme rovnou do našeho hlavního města. Tam je zasekaný momentálně akorát Nuslák ve směru na Legerku a taky Vilzonka u muzea. Bouralo se potom taky na Andělu a to na Zborovský, kreš najdeš potom ale taky na Kbelský na Hloubětíně a pozor si dej taky ještě na Andělu a to na městském okruhu u sjezdu o OACčka. Jinak to vypadá, že je to taky krásně čistý, takže parádička, ale samozřejmě rychlá doprava zatím končí. Samozřejmě za chvilku tady budeme mít track na přání a potom nás čekají rap news a pokecáme hlavně o Izovi a o jeho O2 aréně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne, listování rapem a každý týden DJský set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin na Majku Maty a mám tady další track na přání, tentokrát opět z mobilní aplikace, kam už mi poslal voiceovku Dominik.
2: Ahoj, zdravím všechny, chtěl bych pro kamaráda nechat zahrát písničku od Jackpota Versace a tímto zdravím Robina Dorinovic. Čau, kámo.
1: Versace vibe, naprostá klasika, mám to tady ready, takže zdravíme všechny chábry a samozřejmě taky tebe. No taky všechny spinners, spoustím to

Dáváš Radio Span, Matty on the mic, a protože bude 5 hodin, tak jsou tady klasické rap news. Dneska je 26. září a kromě toho, že je sobota a svátek má Andra, tak se taky koná první Izova O2 Arena, kterou vyprodal tak rychle, že musel hned přidat novej termín. Tak se jdeme podívat na program. OK, takže dneska je sobota, celá O2 Arena se otvírá až v 6:30. Každopádně prostor před O2 Arenou je otevřený už od 12, protože tam na tebe čeká velký pop-up, a to speciálního merče, který je udělaný právě pro O2 Arenu. Jsou to jak trička, které jsou černý i bílý. A hele, na to, jak jsem hrozně hejtil KSN, prostě merch, který mi přišel úplně hnusný a drahej, tak tohle to má úplně, ale úplně libovej design, jako fakt úplně mega se mi to líbí a hrozně se ním ten posun. Každopádně krom triček si můžeš koupit třeba takovej hustý tote bag, vinyl, nebo třeba CDčko. Hustý taky je, že tam na místě mají taky magazín The Mac, který je v kolaboraci s Izomandiasem, takže pro sběratele je to prostě absolutní nutnost. Myslím si, že je to fakt hezký věc a kolem tý prostě O2 Areny to udělali fakt hezký. Co se týče zítřka, tak vlastně program je úplně stejný. Každopádně 27. proběhne taky afterparty těch dvou O2 Aren, a to v Sasazu. Bude to celý pod taktovkou Nobody Listener, ale samozřejmě tam bude taky spousta hostů. Lautzvan, Dušan Vlk, Hasan a samozřejmě mnohem víc. Tak co, jdeš dneska nebo zítra na Iza, nebo si to stejně jako já nestih? Klidně dej vědět a můžeme se spolu poplakat. Podíváme se společně ale tak ještě na počasí. Venku je momentálně 18 stupňů, ale stále relativně slunečno. Ještě to spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 7 a zítra ráno čekej teploty kolem 10 a má být celý den polojasno a mělo by to vyšplat taky na 22 stupňů Celsia. S tebou je Maty a ty posloucháš stále Komunikátor na rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, dáváš Radio Spin, na majku je Matej a my startujeme další společnou hodinku, takže klasicky tady máme track na přání. No a tentokrát se mi do studia dovolala Sára, čau.
2: Čau.
1: Sáro, ty máš dneska takovej, no, pracovní nebo možná odpočinkový den, protože ty dneska maluješ se svým přítelem váš byt, tak jak to jde?
2: Jo, je to pecka, jde to krásně.
1: Jde to krásně, ty jsi mi poslala vlastně do mobilní apky krásnou fotečku, jak se tam vibíte prostě a čekáte už jenom na to, až můžete začít. Tak co, jaký track k tomu zahrajem?
2: Já bych si přála Vodopády od skupiny Chaos, prosím.
1: Nádherný track Vodopády, to je takový tematický, doufám, že vám teda ze stěn nebudou padat vodopády na zem, tý barvy, že to nějak vychytáte, každopádně já vám věřím, přeju samozřejmě pevný nervy, spousta zábavy a ať to jde od ruky,
2: děkujeme,
1: posílám to tam.
2: Tak se mějte.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin.

0: hraju to pak vlastně ten poslední díl, jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlík, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
1: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
0: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
1: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
0: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
1: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
0: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
1: Že jsi nepoznal tenhle ten hlas? No tak se zastyď, tohle je Mia, nová hradní paní Hradu Křivoklát. Dneska se s ní budu povídat ve Spin Talku. V 7 večer se na tebe těší Roman Jakub.

Posloucháš Radio Spin ve studiu Feli Maty a já už mám pro tebe další dvojitou nálož Ektora na hudebním víkendu. Zase tady mám super tracky, no a začneme s letní peckou. Dáme si totiž loket z okna, tohle je z desky Tetris a beat je od DJ Viče. Vždycky, když tohle to slyším, tak se úplně naladím do toho 30-stupňového počasí, kdy neřešíš nic, jenom kruzíš městem, posloucháš hudbu a máš, no, loket z okna. Úplná pecka, po který ti pustím opět písničku krapet novější. Dáme si totiž další kapitolu z desky Sativa. Tohle má už trošku míň boombapovej sound. Hudbu tentokrát vařil Special Beats, takže ten beat je trošku víc bouncy a taky je inspirovaný reggaetonem. To je slyšet hlavně v rytmice. Je to takový slow, ale zároveň tě to prostě dokáže rozejbat. Takže nejdřív starý dobrý loket z okna a pak další kapitola a hlavně žádný lakilové. Dáváš Radio Spin.

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: zádech, vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ostrava na rádiu Spin. Dálnice a regiony jsou momentálně krásně sjízdný, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný pražský okruh, a to od Zličína ve směru na Řeporie. Zdržení čekají tak 15 minut. Hustší je momentálně taky Bělohorské a U Ladronky. V centru se zasekneš potom na Nuseláku ve směru na Legerku. Hustší je taky Vilzonka u Muzea a taky Ječná. Bouralo se potom na Chodově v ulici 5. Května a to vypadá, že je vlastně všechno. Jo, a bouračku vidím taky na Českomoravský O2 Areny, takže jestli právě jdeš na EZA, tak se nám dej určitě pozor. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání, no a potom pokecáme o Kendrickovi a o jeho turném, který bylo mega, mega výdělečný.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou taky Matej, no a tentokrát taky Kačka, čau.
3: Ahoj Matej, já tě zdravím.
2: Tak co Kačko, jaká byla sobota?
3: No, tak sobota ráno jsme jeli na zápas s malým, měl první zápas ve fotbale, takže jsme jeli na zápas v 10 hodin a takže takový sportovní a teď vařím gulášek na dva dny a pak budu odpočívat.
2: Gulášek, jako já naprosto miluju guláš. Dáváš tam cibule nebo ne?
3: Dávám, já se přiznám, že já bez cibule, bez česneku prostě nevařím.
2: Tak to jako se k tomu naprosto můžu podepsat, já miluju česnek, miluju cibule, takže...
3: Já taky, jenom, že víš to, já mám problémy se žaludkem, se střevama, abych to neměla, ale...
2: Ale, ale chápu, prostě my si tu svoji cibulku prostě neodepřem.
3: Jo, přesně, nebo česnek má pomazánka, odsud prostě.
2: To taky slast. Každopádně, my jsme vybrali písničku od Futura, Mask Off, komu to dneska pošleme?
3: No, takže dneska to bude v prvé řadě pro Marečka, pro moderátora z Rádia Spin, protože má, má dneska narozeniny, takže Máro, Marečku, všechno nejlepší, přejeme ti s klukama, děkujeme ti za podporu, kterou nám dáváš, protože jsi úžasný, stejně jako tady Maty a Krištof, děkujeme moc, protože si toho vážíme, hodně to pro nás znamená.
2: To je krásné.
3: Potom to teda bude, takže ať si to oslaví pořádně, taky ať si to oslaví naše Tereska, naše skvělá kamarádka, které taky moc děkuji, že nám hodně pomohla v těžkých chvílích, takže Teresko, všechno máme tě moc rádi. No a bude to taky pro vlastně pro mého syna Honzička k tomu prvnímu zápasu, že jsem na něho pyšná, teda jak hráli a
2: srdíčko tam bylo.
3: Že jen tak dál, aby to někde dotáhlo. No a taky to bude pro tebe do studia, a ti to utíká, pro všechny spinery, pro všechny, kdo poslouchají, pro všechny, kdo cestují a na sebe dávají pozor, já nesmím na nikoho zapomenout.
2: Chápu.
3: No a hlavně to bude pro mojeho syna Páju do Karviné a pro kluky Sašu Baču pro Strejdu a taky pro Péťu, ať se drží, že na ně myslím a ať to nějak zvládnou. No a mějte všichni hezký prodloužený víkend, užijte si ho, odpočíňte si hlavně, ať naberete síly a... Mějte se hezky. A zdraví vás Kačka.
2: Tak jo, Kačko, myslím, že jsi pozdravila úplně, ale úplně všechny, kdo nás poslouchají, takže za to díky a já ti tam dávám toho Futura. Měj se.
3: Jo, jsi moc hodný, děkuju moc, měj se hezky.

0: Posloucháš Radio Spin, Matty here, dneska bude mít Izomandias show v O2 aréně. O tom jsme taky už mluvili, každopádně, když jsme u velkých koncertů, tak bych určitě pokecal o Kendrickovi Lamarovi. Ten měl totiž hodně úspěšný rok, protože jeho tour trhala prostě rekordy. Konkrétně měl v roce 2025 nejvýdělečnější turné, a to v historii celého rapu. Jeho Grand National Tour totiž vydělala celkově 390 milionů dolarů, což je v přepočtu nějakých 8 miliard a 300 milionů korun. Ano, za jeden rok. Bylo to celkem 47 koncertů, takže z každého koncertu vydělal cca 8 milionů dolarů a celkově prodal přes 2 miliony lístků. Wow. Jako jsem nadšený z toho, že je v dnešní době rap a hiphop prostě už absolutní mainstream, a byť je to někdy taky trochu na škodu, tak to rozhodně ukazuje sílu a krásu tohle toho žánru. A dokazuje to i Česko, protože si myslím, že by Marek Ztracenej tak rychle O2 arénu jako Izo určitě nevyprodal. Podíváme se společně, ale taky na počasí, venku je stále 18 stupňů, svítí sluníčko, spadne to ještě na 15, to bude k večeru, přes noc bude nejnižší teplota 7 stupňů a zítra ráno čekejte teploty kolem desítky a během dopoledne by se to mělo vyšplat až na nějakých 21 a má být polojasno. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
4: Nově tu vysíláme na 985 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio

0: Aplikace.
1: Dáváš se Radio Spin, na majku je Mate a já tady mám další komunikátor, další společnou hodinku, dneska už poslední, takže to odpálíme dalším trackem na přání.
2: Ahoj, pustí si tam nějakou hudbu, kterou chceš ty, podle tebe, a posílám to tobě do éteru a mojim rodičům. Ahoj.
1: Kámo Ondro, díky moc, tohle to byl Ondra a hádejte co, poslal mi track, abych si ho vybral já? No tak já jsem si vybral novinku Superstar od Kelina s Dolarem a já myslím, že to

0: only nigga in first class. Hudební víkend na Rádiu Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, Matty in the house a mám pro tebe dnešní poslední hudební víkend, takže poslední dvojitá dávka Ektora. Začneme s trackem z desky Tetris, je to velká motivačka, která určitě zarezonuje ve spoustě lidí, včetně mě. No a je to track Jednou to budeme mít a kámo, tohle je přesně ten Ektor shit, který tě prostě vychová. Tohle je to, co si pustíš, když máš splíny, nulovou motivaci a říkáš si, že to nikdy nedokážeš. Ektor ale přijde, vlepí ti facku a hodí tě zpátky do sedla a do toho tvýho grindu. Díky za to, Marko, pecka track, po kterém to dneska zakončíme, a to se sebevědomýma bars v tracku Bars. Tohle je vlastně ego trip o tom, co si prostě za peníze nekoupíš. Rapuje tady o skillu, každopádně Ektor je ten, co si tenhle ten statement prostě dovolit může, protože on rozhodně rapovat umí. Tohle to Jednou to bude mít a taky Bars už teď na Rádiu Spin.
0: Dvojitá dávka poctivýho, osobitýho českýho rapu. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádiu.

Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou krásně sjízdný, regiony taky, každopádně k těm dálnicím je hustší akorát příjezd do Prahy, a to na D5-ce. Tam si postojíš od nějakého 5. kilometru a zdržení čekej tak 7 minut, s tím, že u Chrášťan je tam potom crash, takže určitě bacha. Rovnou se ale můžeme přesunout do té Prahy, kde je momentálně zasekaný hlavně centrum, hlavně Nuslák ve směru na Legerku a taky hlavně Vilzonka u muzea. Bouralo se potom taky na Karlovarský na Bílý hoře, taky na Plzeňský na Břevnově. Bouračka je momentálně taky u fakultní nemocnice Bulovka, takže tam určitě bacha, to je ulice, jenom se mi to loudne, kámo, na stráži, takže

0: Určitě tam bacha, ale jinak to vypadá, že ta Praha relativně taky sízná. K dopravě je to proto všechno pro dnešek. Za chvilku si dáme taky poslední dnešní písničku na přání. No a potom rozebereme smlouvu Stefa Curryho, aby jsme si dali taky sport na závěr.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, s tebou je tady taky Matin, no a já už tady mám svůj poslední dnešní track na přání, který zahraju pro nikoho jiného než pro Kubu, stihnul se mi totiž dovolat. Čau kámo.
2: Čau.
1: Tak co, hele, ty jsi říkal, že máš dneska krásný dobrý den, večer jdeš ještě jezdit na Kolobrndu, jsi z Prahy, takže jakou písničku k tomu zahrajem?
2: PSH Praha.
1: PSH Praha, jak jinak, prostě na noční projížďku absolutní ideál. Komu to pošlem?
2: Pro tátu Rysáka.
1: Tak jo, pro tátu, samozřejmě taky pro tebe, ať se dneska užiješ, a taky všem Spinners, užívej ještě krásnou slunečnou sobotu, kámo, posílám to tam.
2: Ciao.

0: Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a nám ten dnešní komunikátor už pomalu končí. Feli jsme tady dneska už od dvou, zítra už to bude každopádně normální, takže se můžeš těšit i na Zuzku. Nicméně úplně na závěr si řekneme ještě nějaký info o sportu. Basketák Steph Curry, který už čtyřikrát prostě, je to čtyřnásobný šampion NBA, tak prodlužuje smlouvu s týmem, se kterým to už táhne nějaký ten pátek. V klubu Golden State Warriors zůstane minimálně do roku 2028, a to s krásnou výplatou, která činí, pozor, 116 milionů dolarů, což je na český cca 2,5 miliardy korun. Co s takovouhle sumou bude sakra dělat, nevím, ale mě by to klidně na dožití asi stačilo. Pojďme radši z astronomických výplat rovnou do počasí, to je pro mě trošku představitelnější. Venku je momentálně 15 stupňů, už se tam celkem ochladilo. Přes noc bude nejnižší teplota 7 a zítra ráno čekají teploty kolem 10, s tím, že by mělo být zítra velmi podobně jako je dneska. Takže denní maxima cca 22 stupňů, polojasno až jasno. S tebou je Matej, ty posloucháš Radio Spin a slyšíme se zase zítra, tentokrát o 4 do 7. Tak čau!
1: Radio Spin je jediný rád

0: Talk.
1: Tam jsem mísil jako hrozný strach, tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: Co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo. Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali a nebo jsou prostě hodní. To jako bylo ten největší rozdíl.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Můžeme to někdo vysvětlit. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a právě posloucháte Spin Talk. Talk nejenom o rapu. Děkuju, že posloucháte. Na dnešní díl jsem se velmi těšil, protože pozvání přijala nejvěrnější z věrných, profesionální zrádkyně a také cvičitelka jogy Mia. Právě včera ona vystřídala na křivoklátě hradní paní Nikol a stala se tak druhou zrádkyní, která ovládla hrad. Absolutní vítězka druhé řady zrádců, hostkou dnešní vydání Spin Talku. Mio, vítej, nebo Věro, vítej.
1: Já tě zdravím, ahoj.
2: Tak moc blahopřeju za prvý, protože to byla fakt jako mistrovská hra, která mě teda bavila od začátku do konce. Řekni mi, jak se cítila v době, kdy se to natáčelo a jak se cítila teďka, když to celý viděla?
1: Ten rozdíl tam samozřejmě je, ty emoce už jsou zpracovaný, člověk to má tak nějak už v hlavě jako srovnaný, ale stejně mě to tam vrací jako zpátky. Když jsem to včera viděla, tak ty pocity najednou naskočí ta sama emoce, co byla tam. Mm-hmm. Takže... Ta hra mě bavila ta hra neskutečně.
2: Jak rychle si člověk v té hře zvykne na tu novou identitu?
1: Já už jsem tu identitu vlastně zkoušela tak nějak naťukávat předtím, s tím, že jsem si říkala, když tam půjdu jako Mia, tak aby mi partner doma i oslovoval Mio, takže ten mi tady s tím hodně pomohl. Neměla jsem to teda jak souvča, tak sofistikovaně, papírky jsem neměla, ale vzhledem k tomu, že jogu mám jako koníček, takže tam to jako problém nebyl. Když se mě někdo na něco zeptal, tak jsem...
2: Tak si věděla.
1: I docela věděla.
2: Začneme úplně tím závěrečným ohněm. Jaký to byl pocit? Tam stát v té čtveřici, jako poslední říct tu tvoji identitu.
1: Tam jsem mísil jako hrozný strach. Tam jako za prvý dohraju to, nedohraju to, pak vlastně ten poslední díl jsem z toho Marcela cítila, že prostě tam hodí ten červený pytlik, takže už jsem se s tím tak nějak jako i smířila a o to větší šok to pro mě bylo, když tam byly všechny ty zelený. A teď najednou to na mě dolehlo a říkala jsem si, jaké jim to teďko jako mám říct, aby je to, nechci říct, bolelo co nejmíň, to se jako takhle neříct nedá, ale vy víte, že tam proti vám prostě stojí tři extrémně hodní lidi a teď vy víte, že jim tu kodlu prostě do těch zadáte, i když je to v rámci hry, ale tam je to tak strašně intenzivní, že to museli, nedá se to odprostit od toho, aby to nebylo osobní.
2: Na druhou stranu, ve srovnání s tou první řadou, tak já jsem tam vnímal velmi silně to, že to celý proběhlo klidně. Velmi kladně jsem hodnotil to, že ty jsi vlastně řekla, doufám, že mi někdy odpustíte, nebo že přijmete moji omluvu, nebo něco v tomhle tom duchu, to v tom díle zaznělo. A celý to vlastně bylo elegantní, i když vlastně tam byla obrovská míra hořkosti samozřejmě. Po jak dlouhý době tě odpustili?
1: My jsme se poprvé viděli až na předpremiéře, ale z nich vlastně třeba s Verčou, s tou jsme se volali, u tý jsem měla jako velkou potřebu jí to vysvětlit a pak to bylo spíš jako na nich, tam jde o jejich zpracování toho, aby si ty emoce zpracovali a já si myslím, že teďkon už jsou všichni jako v pohodě.
2: Jak bys hodnotila teďka zpětně splnění svojí mise, se kterou jsi do zrádců šla?
1: Já si myslím, že ta moje mise byla splněna v rámci té hry na maximum, co jsem tomu mohla dát.
2: Jak dlouho pracuješ u policie?
1: Teďkon v únoru to bude 17 let.
2: Co ti práce u policie dala vlastně za dovednost, kterou si nejvíc uplatnila ve hře?
1: Je to vlastně taková nějaká vrozená intuice, kterou mám. Pak je to, já jsem hodně empatický člověk, který si myslím, že tady se to jako taky hodně hodilo a umím si tak nějak zachovat jako chladnou hlavu a vlastně stejnou tvář.
2: A řekni mi, jakou část my jsme vlastně na obrazovce neměli šanci vidět?
1: Myslíš jako z mé osoby? Ježišmarja, já se přiznám, že tam bylo spoustu jako vtipných scén a vtipných jako zážitků, které samozřejmě se do toho střihu nevejdou, protože to není jako ani herní, ale to vy jste tam, že jsem třeba i občas jako vtipná.
2: Tak to si byla celou dobu. Řekni mi, by si tou hrou vlastně šla na obrazovce plynule, tak mi řekni, jestli tam byly nějaký okamžiky, kdy tě vlastně nebylo dobře.
1: No, co se týká jako psychické stránky, tak nebylo mi tam dobře jako v několika případech. První případ byl vlastně, když jsem osočila Marcela, tak tu chvíli mi vlastně došlo, jak těžkou hru tady budu muset hrát. Pak to bylo, druhá fáze byl vlastně Patrik, kdy jsem musela překročit nějakou hranici, kterou jsem si řekla, že tam překročit nechci, a hrála jsem na tu osobní notu, protože on byl fakt dobrý, já bych ho jinak tam nerozkopla ani umělem. A pak teda Ondra, ten mě bolel hodně, to jako se mnou zamávalo, no a poslední prostě Daniela, to mě už úplně rozložilo.
2: Brala si to pořád jako hru, nebo prostě i v průběhu toho byly výčitky?
1: Kdybych to nebrala jako hru, tak tady teď nesedím, takže já jsem si musela každý den opravdu připomínat, je to jenom hra, a měj v hlavě pořád to jeden z důvodů, proč tady seš.
2: Na jaký herní kroky jsi v těch zrádcích vlastně teďka zpětně nejvíc hrdá nebo pyšná?
1: Já si myslím, že vydírání Marka, leč to bylo opravdu velmi riskantní, tak na to jsem fakt pyšná, protože to bylo tak promakaný a tak si to krásně sedlo všechno. A pak vlastně i na druhou stranu vím, že to teď bude znít trošku, že si protiřečím, ale ten Patrik. Ten Patrik, že jsem fakt tady do toho šla, do tohohle risku, změnila bych trochu ten způsob, ale ten risk za to stál.
2: Když jsme glosovali v rádiu s ostatníma průběh hry, tak jsme si vlastně říkali, že to máš nejjednodušší ze všech, protože jsi vlastně jako v práci. Je to tak? Nebo bylo to tak?
1: Jo, já jsem tam hodně často byla jako v práci, to je pravda.
2: Případně, co se třeba odlišuje od té hry, od tvojí reální práce? V čem je třeba ta práce drsnější nebo...
1: No tak já ve své práci mám proti sobě jako opravdový hajzly, že jo? Tady máte lidi, kteří se v životě buď se s nějakou manipulací nesetkali, a nebo jsou prostě hodní. To jako byl ten největší rozdíl. A to byl ten boj sama se sebou, kdy já jsem si tady to musela nastavit v hlavě.
2: Hodně lidí říká, jakou by měli strategii ve hře. Dá se stanovit ta strategie hry dopředu, když vlastně ani nevíš, kdo přijde na to nástupiště, kdo s tebou bude na tom hradě, nebo tu strategii vyvíjíš opravdu až jakoby ve chvíli, kdy ta hra odstartuje?
1: Jako ta strategie, já to počítám i, ať už je to ta změna jména, změna profese, tak tohle to se naplánovat dá, ale zbytek prostě musíte s tím jako pracovat. To není, že si jako nastavíte nějakou linku a podle tý pojedete, takhle to nefunguje. Tam ty lidi můžou být úplně jiný, úplně jinak, ta dynamika, moc slovo nemám ráda, ale ta chemie mezi těma lidma může být úplně jiná a celý váš plán se zboří, takže mít vymyšlený A, B, C, D, E, F varianty.
2: OK. Jak dlouho dopředu se teda dají plánovat ty jednotlivý kroky? Je to ten den, několik dní dopředu?
1: Několik dní dopředu určitě.
2: Když teďka jsi viděla celou tu sérii, vnímáš nějaký svůj herní krok, třeba jako přešlap, něco, co bys udělala jinak?
1: A my do dneška s Dančou furt řešíme, jestli její vyhození bylo, jestli bychom to spolu nezvládli zahrát do konce, a furt, já tam furt vymýšlím, jak by se to dalo, ale nakonec si jí dám asi za pravdu, že by to asi fakt nešlo, že i u toho ohně si myslím, že by po ní šli.
2: Koho ze hry si považovala od začátku vlastně jako silného hráče nebo ohrožení pro tebe?
1: Myslíš už ty první dny? Já jsem se chtěla určitě co nejrychleji zbavit Sáry, protože ta pro mě byla strašně nečitelná. Pak to byla Terka, která, její hlava působí naprosto mistrovsky, její přemýšlení, to jsem říkala už několikrát, že bych ji chtěla mít za kolegyně v práci, protože to by jako bylo hodně dobrý. A pak samozřejmě Danči jsem se bála.
2: Fakt jo? A bála ses jí, nebo ses k ní chtěla přiblížit, i protože tě bavila lidsky?
1: Takhle, tam jsou dvě roviny. Mě lidsky neskutečně sedla, ale zároveň jsem věděla, že je velmi inteligentní a že pozoruje. Takže to bylo takový to spojit příjemný s užitečným, že vlastně u někoho jste, s kým je vám dobře, ale na druhou stranu ho máte u sebe.
2: Vzniklo v té hře mezi tebou a někým přátelství nebo pouto, který má velký potenciál vydržet?
1: Pozvi si mě sem za rok a já ti to řeknu.
2: A teď v tuhle tu chvíli, to je docela dobrý.
1: Jo, jako v tuhle tu chvíli my se hodně se bavíme s hodně hráčema, ať je to Ondra, ať je to Marek, ať je to Daniel a Terka, když přiletí konečně ze Švédska, tak spolu taky trávíme hodně času. Jako těch lidí tam je víc, s Petrou to si vždycky pokecáme. Pokud mi teda nestrká své vlasy do pusy, protože jsme furt hází.
2: Hoď přes ní deku, OK. Ve srovnání s první řadou, kde to trochu působilo jak na školním táboře, kdy všichni nenáviděli Nikol, u tebe jsem vnímal obrovský respekt hráčů. Komu z věrných nebo z rádců bys ty teďka v tuhle tu chvíli vzdala nejradši největší hold?
1: Ty brďo, já nebudu říkat jednotlivce. To jako každý to máme nastavený nějakým způsobem a já si myslím, že každý ten hráč, já jsem to i říkala v průběhu celé hry, si zasloužil můj neskutečný respekt a nebudu vybírat, nechtěj
2: to po mně. Dobře, tak uděláme jinak. Kdyby jsi byla hradním pánem, koho by se zvolila jako zrádce ty, abyste byli silná a pevná trojice od začátku a proč? A jak bys vlastně vyhodnotila první výběr Sáru a Báru?
1: Já bych si sama k sobě, samozřejmě abych tam byla, bez, to je jako bez debat, ale já bych si k sobě vzala právě Danielu už od začátku a líbila by se mi tam strašně paní Věrka. Mm-hmm. Ta by se mi tam extrémně líbila, protože to by byl ten bodec, který by tam byl skvělý a vtipnej mezi náma. A teď prosím tě, ještě jednou tu otázku mi nahoď.
2: Koho by si vybrala jako zrádce ty? Což teďka vlastně
1: jo,
2: jako by si
1: odpověděla. A ohledně Báry a Sáry, já si nemyslím, že by to byly jako špatný zrádkyně. Ono jako spousta lidí je tady za to, že jedna už tam byla jako unavenější a druhá, že se hnedka rychle propálila. Ono, když se s tou rodí zžijete, tak ono to taky chvilku trvá. A to, že vás potom přemůžou nějaký emoce, jako jsme jenom lidi, to je...
2: Jako jasně. Jak by zamíchalo s dynamikou hry, kdyby zrádkyní byla Jiřina Kateřina?
1: No, to by bylo taky zajímavý. Tím, že ona jako je hodně průbojná, takže ty bych se asi chtěla zbavit rychle, no.
2: V jednu chvíli Báru role zrádkyně dostala, byla vyčerpaná, měla výčitky, že vraždí kamarády. Na tebe tenhle ten pocit nikdy nedolehl?
1: Dolehne to na vás, ale pro mě bylo jednodušší vlastně vraždit, napsat si to na ten papírek s tím, že jako víte, že jste to udělali, ale přes tu noc si to nějak zpracujete. Ale pro mě bylo mnohem horší to vyhlasování u toho kulatého stolu. To jako, když vidíte, že vy jste ten had, který tam je, a teď budu citovat tu nějakou promiň, tak vlastně je to mnohem těžší.
2: Čím si vysvětluješ, že jsi získala srdce všech těch hráčů?
1: To já nevím. Může mi to někdo vysvětlit?
2: MJ mi třeba říkal, že Mia to uměla tak, že tě nejdřív lehce zpochybnila, aby pár hodin na to se tě omluvila a řekla ne, promiň, už si to o tobě nemyslím. A tím si postupně získávala vlastně jakoby důvěru a náklonnost té druhé strany. Byl tohleto třeba jeden z nástrojů?
1: Jo, tady to, ano, tady to je pravda, to já jsem tam dělala velmi často a u hodně lidí. Ne, a pak takový to jako pochlebování a lichotky a vlastně to, že já vůbec nevím a že jsem úplně v háji a že jako vlastně, jak to vůbec funguje ta hra pomalu, jo. Nechci říct úplně, no za takovou trubičku jsem se tam snažila bejt, aby si o mě nemysleli, že v té hlavě jako občas sídlí ten mozek.
2: Marcel získal možnost proroka. Co hrklo v tobě, že si vybere na rozhovor třeba právě tebe?
1: Já jsem tam tušila, že si vezme Aničku, protože tam to jako v té hlavě to tam měl a říkala jsem si, kdyby si vzal náhodou mě, tak prostě ho to budu muset zahrát, takže Marcel je zrádce. Jinak by to nešlo.
2: Jak tvoji hru hodnotí tvoje nejbližší okolí?
1: Ježišmarja, moje rodina a moji kamarádi jsou nadšený. Je to hlavně tím, že mě jako znají úplně z jiného úhlu, vědí, jaká jsem v tom reálném světě a v tom reálném životě. A teď mě vlastně vidí jako pracovat.
2: OK. Jak tvoji hru hodnotí kolegové z práce? To taky přece musí být velmi zajímavý. Slyšet nějakou takovouhle glosu třeba od nadřízenýho.
1: Do dneška jim musím ráno při poradě skoro počítat, jo? Takže tomu bych se nerada vracela.
2: Já 2, 3, 4, 5,
1: jo.
2: To teda apropo bylo velmi zajímavý sledovat to počítání, jak počítala Daniela téměř přesně Jiřina dvojnásobek a ty sila opravdu jak dráha. Jak se tobě samotný kouká sama na sebe v roli zrádkyně?
1: Jsou tam scénky, kdy si říkám, jo, ty brďo, tohle to fakt jako bylo dobře zahraný. A jsou tam scénky, kdy jsem v kyně vždycky lezla do sedačky a snažila jsem se vcucnout, kdy si říkám, tak tady na to fakt nejsem pyšná. Jako.
2: Hra končí, na hradě si jenom ty a hradní pán. Jaký to je vlastně jako pocit? Jaká emoce se v tobě odehrává?
1: Ve mně v tu dobu byla hrozná úleva, že konečně už to skončilo. I když jako ta hra je fantastická, zaslouží si všechno tohleto, ale já už jsem byla tak strašně unavená z toho všeho. Ať už z toho lhaní, ať už z té přetvářky, a už jsem prostě chtěla domů, aby zase prostě jenom já.
2: Je těch 12 dní tak akorát?
1: 14.
2: Dobře.
1: No kdyby to trvalo o týden díl, tak já už tam nejsem, protože mě už by asi odnesli nosítkama nohama napřed.
2: Ještě v rychlosti, co sociální sítě a zprávy? Chodí ti víc pozitivních nebo negativních zpráv? Jsou lidi vulgární, jsou lidi hnusní, anebo spíš ti drží palce?
1: Je teda většina zpráv, co mi drželi palce, pak samozřejmě se najdou ti, kteří pod svým skrytým profilem píšou, ať už vulgarity nebo cokoliv. Asi jsem s tím počítala, jako dalo se to čekat. Není to nic příjemného, co jsou lidi občas schopní napsat. Na tom jako dostává hlava stát.
2: Co bys vzkázala tomu, kdo se chce do zrádců přihlásit a vůbec ho nenapadne, že tam třeba s něčím takovým musí počítat?
1: No pro boha, podívejte se na všechny zahraniční série, na ty naše série, tam jako... Já bych spíš chtěla zkázat jinou věc. Zvažte svoje limity a co máte a jestli to vlastně psychicky jste schopný ustát, protože ta psychika tam hraje jednu z nejdůležitějších rolí. Jo. To je tam hrozně jako důležitý a myslím si, že to je hlavní podstata té věci. Ale přihlašte se, je to skvělý.
2: A co ti nejvíc pomáhalo tobě?
1: Připomínat si ten reálný svět, to, co mám venku, to, co je vlastně opravdu důležitý a že jsem pořád jenom v té hře a ten jako důvod, proč tam jsem, že jsem nejenom hráč, ale jsem i člověk, který tam chce něco přidat.
2: Jak bys tu hru hrála, kdyby jsi byla věrná?
1: Já bych asi byla úplně stejná, ale letěla bych mezi prvníma. Já neumím být jako úplně držet jazyk za zuby, když si něco myslím, nebo když mám na něco podezření.
2: Je něco, na co bys chtěla, aby se tě někdo v souvislosti s hrou, nebo klidně s tím životem, chtěl zeptat a nezeptal, a tobě je to líto, že tato otázka zatím nebyla v prostoru?
1: Já přemýšlím, jako těch otázek je hrozně moc a já si myslím, že asi zatím jsou všechny jako vyčerpaný.
2: Já bych tam měl ještě jednu poznámku, když jsem tě tak pozoroval napříč těma dílama, tak vždycky jsem měl pocit, že když ses dostala jakoby do úzkých nebo do nepřímé situace, používala si ruce. Mm-hmm. Byl to tvůj nástroj?
1: No, to je taková moje chybička, kterou já mám, že já ráda gestikuluju. Teď tady právě mám takhle ruce u tebe, abych byly krásně na stole, ale jinak jako mě ty ruce lítají všemožně. A tam jako opravdu jsem zjistila, že ty ruce si dávám na ten obličej často. No.
2: Takže to je možná poučení do budoucna.
1: Jo, jo, hlídejte ruce zrádců.
2: No jo, moc ti blahopřeju, moc ti děkuju za návštěvu a byla to krásná hra. Spin Talk na rádiu Spin poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 hodin večer. Poslouchejte taky na Spotify kanále Rádia Spin nebo i s videem, sledujte na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Romaneku. Děkuju, že posloucháte Spin Talk. Jo, díky za návštěvu.
1: Já děkuju za pozvání.

Radio Spin.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Kolejím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podrž

Rádio, rádio.

0: Rádio Spin.
1: Díky tomu, že se vidějí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový smu, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidějí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal.

deseti vole možná, teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown.

že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš klam. Radio

0: Vesce.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.
2: Heď!
1: Volám

0: Cyril. Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat. Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba.

Narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: čau. Teďkon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale
1: uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Ale když mi

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.

Ústecky naběhnou. Není šance. To blízký podělej 5 let naspět. Varování deadly kombinace. Zůta já tandem generace. Tohle zní prošní fenomenálně.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom, jak si chtě směje se clown. Ani slow.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt. Šiřte hudbu, nešiř hejt.